Hi, živine čedale, mirčin vecelich vas pohonja džencara na ište. Vyšši vy zaši, ja nesem tak pravi rybach bila, jenož poboku poladava. Sem tla, tež mi vas božo, ale také moje inu hodinu dvej, to bude tež dva ište šafnč. Jozef Donat, to su kumple. Ale z božo šako miach. Hej ryba mi jako sem, ze sítka von joa tam stejahu, čovene kozaki, sa nedom sobu zaua. Si posedemiš, sedom posedemiš.

0: Zaspišu Realiče Zaso Pšizinju.
1: Če sad špinčinu posjedim ih je.
2: Renesvo dženca ajuce. Zapskim rozvosu.
1: Za mnoho ich lose zapšiječe s dvima písmikomaj, kýž šerim jestem hižo nekotre leta po poranských branžach rozpšestriva strachy, žerie dživo miest na druhým pak dátyš nádžiju na voloženie dživových procesov. Mienujúce KI, abo kumštna inteligenca. Zosav technológia dále vújva, však nie ničo nového, z kumštne inteligencu pak je so nové vújče zahajivo, kotre šmôr rúne telko zmenou ze sobou přinesť, kaž nede industriálna revolúcia ve vosom na tem nec dotku. KI v brúje, aj KI v kupnice zavešče tež, tola KI tež ve remesle. Klement Schmidt je so s temu zabíral.
3: Kachlica a kachletvác dáve čornák na tvárnišču. Jeden a cítečiletný konečan je nedomíšo dvojce mišta svojho fachového labuka. S tabletom rukomaj stej v podzemí tvárnišča. Tam, kde še popravom, náš činná bez obmietka, vysčí sa na obrazovce tableta i žoriane rúšk dobrej stvy s vôľkými samotvárenými kachlemi.
4: Kajínike rolu reje nic na tvárnišču, ale v byrú.
3: Grafiku na tableče, obraz, kak kachle pojišo raz upadaja, je menúcu s pomocou kumštnej inteligence zestajú. V byrú je v konecach. Aj tiež to súša miestem, ke jeho nadavkám. S obraznením meblov, dekorácie stvy, samo kut a smír, zvodka je zvunčne prúhy přes okno dojstvy padaja, přitom pak jeho miestem KI podpira. Čas, kýž môže dáve čornák efektívne na tvárnišču užiť.
4: Das ja her, du war schon so gut gechint, das Wunzer wird Neigung gesehen, aber je selber ja, aber gesagt, du war schon nutzt das, aber ja, das Programm wurde schon nicht gerade KI war zum Beispiel.
3: KI remesle, to ne reka rune won, so wana kreativne nadavky a sila, čvoveče ruce naruna, skire pak spore dživo byrowe. Kajž zdjeli centrálne zjask nemského remesva, voloža kumštna inteligenca, remesnické závode, dotaj především při odličeniach, datové manažmentče a při komunikácii s kupcami. S pomocníkami kajž ChatGPT písaja závode poskytky, zličbovanky a e-mailky vo veľa spiešnejšo hac ruku. Špeciálne remesníske KI rozrysania riaduje automatice zličbovanky, převozmu zapáčenie a tak dále. Tola tiež na tvárnišťach so KI hižo užíva, tak so cichy s trutom umeria, so behu so precízne CD modele zestajli a s tým remeselnice dživové čas lutovali. A tola. Remeslo, za to trebaš strojej ruce, čivo a vojčku. Zo tu iš KI niederaz dživo Davida Čornáka a druhých remeselnických branžov naruna na tým mund veluje.
4: Also bei nás so remeselnice nic. Da absolut keinen Strach mehr haben. Du kannst in der KI ninja seine Plotki quatsch, in der KI ninja seine Zichungsquatsch, ninja seine Murwatsch, seine Gachelfarisch.
3: Durch Sladuje wohnen Optimistische, na tute Wuitsche, ado Psychoda, a Pschewoz mehr Lebschine, nur Technologie, die schrade, das war ich, Djewoch Prozesso.
1: Clement Schmidt, die Informowau, wo KI, pota gehen wo kumschne Intelligenz, wer remesle.
2: Renesvo dženca ajuce. Srpskim rozvosu.

Lube dzieci i dobre ranie. Ja wam nietko niszto praju. Jenoś jeszcze ci niedzielę doszle, potom je hižo zaso holiday. Złota na zima kwapa wodurje, a z niej wodczerstwiace prozniny. Znano macie dole planowane, abo kul poskitki horcze. Jeli pytacie wy, abo wasi starsi za was jeszcze prawu zabieru na zimskich prozninach, je dundak za was mały przelad zestajał. Niekotre dziwarnički a poskitki są mianujcy kitro spiesznie wuknihowane. Kajž tuto napríklad. Nazemské vesela, smerďaci, prvným prúznickým týdženiu, kajž reknú Michaela Rabova, sú tam hižo vše miestna obsadžené. Ale druhým týdženiu sme tiež zase na Radvorským experimentkampusu po zvučenom vášňu prúznický kampus. Šokovo vokovo nazemského páslenia, várenia, robotiky a ko. Dokładny przelat a możność za przyzywienie namakacze w przychodnych dniach na homepage www.experiment-radwo.de. Z Budyskiego Serbskiego Muzea też nitko i żoryka przyzywcze co z czasom, nic co je potom szopone, tak Monika Osikoa. Wona wieseli so na was 4. 15. oktobra, to je prynim prozninskim tydzieniu. Prusnický poskyt kríka páslíme z línu, zhromadne stvoriče si po taký malé tukované domy, serbské bajové figury, škličky a ešte veľa viace motivu, kýž tiež ve vústajencu vúľadače. Poskyt je od 7 let a za ňom přizivič môžeče sa direktne serbským muzeu. Tež ve Vojerecach na Džičaci a Mvodžinskej farme vás očakuje. Prvým prúznickým týdženiu maja znova cirkusový workshop a druhým prúznickým týdženiu naukneče mestrujem, kak môžeš kisy, kaute ptač, korby plesč a skirpsa najsvodnejšie jedže varič. Za vše tuté poskytky pak dobiče sa na každopád tež přizivič pod jugendfarm@csb-miltitz.de. Modoni zeleni rabuce maja prozinski kemp s přenocovanjom prinim tydženju, kiž přeprošuje pod hesvom magiske zvirjata. Jelišče mes 8 a 11 letami a mače lušt na vopyt voje ruskeho zvirenca, pučovanje po nucnych lesach a dalše zajímavé věci potom poladajče pod www.kindundkegel.de, tam namakače přelad. Jeli chceče von do přírody na zemských prozninách, potom maja za vás tiež nešto přírodoškytné stácii nesvačidle. Nimale všedne poskyčuja exkurzie, napríklad romadžiče insekty a si je potom pod mikroskopom vobladače. Romadžič je tiež prima hespo za konc týdženia, snanodžiče raz zromadne do lesa. Zobyšče si ryby k obědu nazbírali. Tola mysliče na to. Ryby s kečupně s nožikom odkrač. Nic vutonič. Potom do korbika. Nic do tyty. Hevak so spěšně poča a plesnivě. A jenož ryby zbírač, kýž tyž opravdu znajče. Riane, červěné muchorizny například nech so dále lesu vyšša. Riane konc týdženia přeje vám.

0: Was sind die Nobel na Bo? Was sind hier?
1: Renes Vojenza Ajuce. Satz im Rauswasser.
0: Hustas dati so remiselniski a akademiski svit jasne dželeni bütsch tola drode, stetisch remes vo na spočatku vedomostneje karriere. Gschmgetschin benk, dženca ve rubrice veda vedomost, a vuna makaki boida.
2: 3, 2, 1. Wie, veda vedomost, a vuna makaki.
3: Na spočatku industrielneje revolucije v 18. letstotku steji vukubvane, nic studovane čovjek. Jako mlade muž je vunamakal James Watt vukne v vedomostne amerijenske nastroje tvarič. Univerzita šotiskim Glasgowje je jeho potom jako tajkeho mechanikarja přistajiva. Tam pak ne je jenož činil, štož by se jemu kazalo. Je se v obstajnje vukmanjoval, je samo jacore reče nauknil, zoby mu fachove nastavki ze šelkých krajov čitač. Stute vidu samo naposled k vukon parneje mašine tak daleko polepšič, zo je so skončne přesadžič a industrielnu revoluciju čirič moa. Zdobom je un koncept konjacije moce PS za vukon mašinov nadžival. Jako fizikar jo konc dživat na to lictotka vukon vedomostne dokvadnišo definovahu, rozsudžichu so za išče dženca vuživanu jednotku Watt na češč Jamesa Watta. Dalši příklad z 19. lictotka je Michael Faraday. Bě 12. jako šulu vukodží. Ze 14. započa potom vjazanje knihov vuknič. Přitom pak se bole za obsahy knihov, hač za jich vjazanje zajímavaše. Dokež by mě stutem i mnoho přírodovědných knihov, so po 7-letnem vukubvanju vo městno laborového pomocníka pracovaše. Ze svojskými pospytami a přepytovaniemi nadživa si potom 6 leta profesoru v chemii. Zdobom so z fyziku zabieraše vo sebe zmilinu elektrickými polemi a magnetizmom. Faradejské klietky, kotrež pred vyskami škytaja, však sú po ním pomienované. Tajke kariéry pak bychu a sú riedke. Přiuši môže vukubvanie na spočatku puča k Nobelovému myty stač. Fyzikar Wolfgang Paul by vukubvane drobnomechanikar, jako so na studii poda. Druhej pojece 20. lietstotka by potom jako profesor za fyziku Bonnie jeden z vodžacej dželčkových fyzikáriu nemskeje. Přitom je aparatúry za experimentelne přepytovanie elementárnych dželčkov vúviv a tváriv. Vukubvanie na drobnomechanikar Mechanikária to zavieste na škodu nebie. Za jednu tajku aparatúru, z ktorých môžeš

0: Moc se byl kýhn na vosom je.
1: Polícia z G.
2: Štvortk sú ve Vojerovskej končine v obšudnice spýtali viacerých ľudí pri telefóne zjabač. Šešť špádu je policii znáte, všudom pak sú ľudia telefon zase hore položili, pravie tak a dále tak. Mies i svojni vošču a bolbocami je štvortk navječo prásnovo, vlastnač letne bie se svojim autom ze smera svona vošč po puču a za malý horku je na napřečivnu jistnu zaju, při tom prásne do napřečo přijedúceho auta, kde so na to nacechu povali a do dalšieho auta. Tři osoby sú so zranili, miecna škoda vúčinia posta 1000 euro a auta dobrachu sa odvlec. Ve Kumbauđe bie čera voniva vobora ve službe, tam stej sa rano garáži palivoj a tež auto bú odpalené. Škoda ve Kumbauđe 100 000 euro a netko pýtaja fachovce za príčinu vojenia. Blízko Hamora pobychu paduši na tvarnišču a sú z tanka bagora dohromady 300 litrov čiriva odklumpali, miecna škoda 700 euro. A naposledke dohodžia, tam nie peča 60-letná šoférka auta štvortk popolňu pred jezbu kolesovária vopkečbovava, ako chceš na parkovanišče odpočiť. Na to je prasnovo, kolesová so lohko zraní a škoda učinia 1000 euro.

0: Jedna šmejčino povolsenejš. To podamy so z Matejo. Nitko do nešonja, když poľada na jen klá vulký projekt, Matejo.
1: Hej, digitálne se tam do nechona, hej, dolečíme, dojedžeme menujce na Instagrame, tam máme stronu, kýž reka Dom Nechonského, a oni informuja o tem, kak tam beží při tvarských dživách a hej, najaktuálnejší nástok je, zo nebe se jenož tvarská substanca doma, Mirčina Noáka zďažava, ale dom tiež dále a bude jako živé zetkávanišče so užívačmo, so vokomikne tam dalšie tvarské dživa prevedú, vúbia so zvonioškytných příčin, vopmi zvaného mesta a Češke je přístupnosť četla hýža za väčšie zhromadžízne a zetkávania však neodží. Nový přítvork, miestomským a ateliérom, má to narunač. Za nôtvor to buchu voľký štom, kajšte škýrk na zárodže odstronené, tiež drevaný překod mes ateliérom a domským, tu nie sa dobia otvarič, v obste pak možnosť štutun na druhý miestne zaso natvarič a za nový přítvork je sa hýža fundament položil a nožná drevaná konstrukcia natvarila.

Ljube dzieci i dobre ranie. Ja vam netko nešto praju. Jenoš i šetci nedjele došle, potom je hižo zaso holiday. Zvota na zima kvapa vodurje, a z ne vočerstvjace prozninu. Znano mače dol planovane, abo kul poskitki hoče. Jeli pytače vy, abo vaši starši za vas išče pravu zabiru na zimskih prozninach, je dundak za vas mały přelad zestajal. Nekotre dživarnički a poskitki su mjenujci kitro spiešne vuknihovane. Kaž tutu napšikvat. Nazumske vesela smerdžaci prenim prozninskim tydženju, kaž reknu Michaela Raboa su tam hižo vše mestna vopsadžene. Ale druhým tydženju zmeja tež zaso na Radvorskim experimentkampusu po zvučenom vášnju prozninski kampus. Šokovo vokovo nazumskeho paslenja, varenja, robotiki a ko. Dokładny przelat a możność za przyzywienie namakacze przychodnych dniach na homepage www.experiment-radvor.de. Z Budyskiego Serbskiego Muzea też nitko i żoryka przyzywcze co z czasom, nic co je potom szopone, tak Monika Ošikova. Ona wieseli so na was 4. 15. oktobra, to je prynim prozninskim tydzieniu. Prozniecki poskyt kryka paslimy z linu. Zromadnie stworicze si po taki małe, tykowane domy, serbskie bajowe figury, szkliczki, a jeszcze wiele wiace motivu, kiedy też we wustajęcu wuladacze. Poskyt kiewo cudom lit, a za nią przyzywić możecie so direktnie serbskim muzeum. Tež ve Vojerecach na Džičaci a Mvodžinskej farmie vás očakuje. Pri ním prozninským týdženiu maja znova cirkusový workshop a druhým prozninským týdženiu naukneče mestrujem, kak môžeš kisy, kaute ptač, korby plesč a skirpsa najsvodnejšie jedže varič. Za všetu te poskytky pak dobiče sa na každopad tež přizivič pod jugendfarm@csb-miltitz.de. Modoni zeleni rabuce maja prozinski kemp s přenocovanjom prinim tydženju, kiž přeprošuje pod hesvom magiske zvirjata. Jelišče mes 8 a 11 letami a mače lušt na vopyt voje ruskeho zvierenca, pučovanje po nucnych lesach a dalše zajímavé věci, potom poladajče pod www.kindundkegel.de, tam namakače přelad. Jeli chceče von do přírody na zemských prozninách, potom maja za vás tež nešto přírodoškytné stácii nesvačidle. Nimale všedne poskyčuja exkurzie, napríklad romadžiče insekty a si je potom pod mikroskopom v obladače. Romadžič je tiež prima hespo za konc tydženia, snanodžiče raz zromadne do lesa, zobyšče si ryby k obedu nazbierali. Dola mysliče na to, ryby s kečupne s nožikom odkrač, nic vutonič. Potom do korbika, nic do tity, hevak so spiešne poča a plesnivia. A jenoš ryby zbierač, kiž tiež vopravdže znaječe. Riane, červene, muchorizne napríklad, nech so dale lesu vyšša. Riane kunst tydženia přeje vám.

0: Remeswo la damitze mit Dijin.
1: Remeswo dženca ajuce. Serbskim rozvosu.
0: Za mnohých loze zapšieče s dvima písmikomaj, kotrež so šeri a šeri hižo miestom nikotre leta tiež po povanských branžach rozpšestrieva strachy, že je dživo miest na druhým pak dátiž nádžiju na voloženie dživových procesov. To je menúce KI, abo kumšná inteligenca, so so technologia dále vúviva. Však nie je ničo nového, ze skumšné inteligenco pak je so nové vúviče tiež zajivo, kotrež môj rúnie telko zmenu ze sobou přinies, kež nedraz industriálna revolúcia ve 18. letstotku. KI ve berúvie, hej, KI ve kupnice, zaujšte tiež, tola KI ve remiesle. Clemens Schmidt je so stúte tému zabíral.
2: Moje uvesovanku, abo tým hodu uvesovanku,
3: Kachlica a kachletvác dáve čornák na tvárnišču. Jeden acidečiletný konečan je nedomíšo dvojce mišta svojho fachového obvuka. S tabletom rukomaj stej v podzemí tvárnišča. Tam, kde še popravom náš čina bez obmietka, vysčí sa na obrazovce tableta i žoriane rúšk dobriestvy s vulkými samotvárenými kachlemi.
4: Kajinike rolu reje nic na tvárnišču?
3: Grafiku na tableče, obraz, kak kachle pojišo raz upadaja, je menicu s pomocou kumštnije inteligence zestaju. V byru je v konecach, a je tiež to suša miestem, ke jeho nadavkam. S obraznením meblo, dekorácie stvy, samo kut a smír, zvodka zvunčne prúhy přes okno dojstvy padaja, přitom pak jeho miestem KI podpira. Čas, kýž môže dávať čornák efektívne na tvárništu vúžiť.
4: Das ja her du schon so gut chinch a das sonst wird Neigung gesem aber je selber ja aber seit über schon nutzt das aber ja das Programm wurde schon nicht gerade KI war zum machen
3: KI remesle to ne reka rune won so wana kreativne narauki a sewa chweche ruce naruna skirepak sporaje wo beroe kaish z jeli centralne ziask nims ge remes wa woloja kumshna intelligenza remes nis gesawode dotta pshedeshim psi watlichenyach datue managementche a psi kommunikatsii s kupcami s pomocnikami kaish chat GPT pisaja zawode poskitki z ličbuanki a e-mailki wo vele spešnišo hac ruku. Speciálne remesnícke KI rozrysania riaduje automatisce z ličbuanki, převozmu zapvačenie a tak dále. Tola tiež na tvárnišťach so KI hižo užíva, tak so cichy s trutom umeria, so behu so precízne CD modele zestajli a s tým remeselnice dživové čas lutovali. A tola. Remeslo, za to trebaš stroje ruce, čivo a vojčku. So tuž KI niederas dživo Davida Čornáka a druhých remeselnických branžov naruna na tým mund veluje.
4: Also bei nás remeselnictve nic. Da absolut ganz Strach nimmam, du kisch in der KI ninja jane Plotki Quatsch, in der KI ninja janu Zichu Quatsch, ninja janu Murwatsch, jane Gachet Faric.
3: Durch zladuje wun optimistisce na tute Wujice a do Psychoda a przewoz mir lepšine nuoch technologiju, tiež rade do svojich dživoch procesov.
1: Remeswo dženca ajuce. Serbskim rozvosu.

Večmenšinu do napu 10 Čech je ve Vorceně je krajina, sakska krajina Domkovanka, o tom jsem dženca celé ráno záhy hižo raz povědala. Chcech vám to tež ještě raz doporučit, dženca juce, se tam snano doječ, nic se jenuž město obladač, ale tež to, što ješ tam například tež tovarstva prezentuje a što tež potom na jevišťach pokazuje. Nimo toho můžete si tam cirky svatého Vjacova obladač najrenče žninske krone a tiež vince, ale, a to je vulka škoda, stano potom kletu, za samskými vobličami lica tam prošu nemeli pytač, či koci sú so svieru vobdželili menujúce domizninske tovarstvo ze Skrosčic, lica nie je zapodalo žanu kronu, ja s to ukážam, zo to pak potom kletu zas bude, potajkým nečívajce toho, môžete si tam doječ a hodno čič tam vúmiuske vieci, kýž sú najvšelokoríše tovarstva miesta, viesky a tovaršnosti zapodali. A najrinší vienc, kýbatež najrinša krona potom přepoda sojúce ministerskému prezidenti Michaeli Kretschmari. 4 menšiny do napu Česačeche.

0: Abožne svoa.
1: Magenta Lukáš Maja ze Münstera.
2: Drude steš v živeniu při vůlkých rozpůčach. Ja se potom přeco prášam, što je tu pravé půčky, že si bo za mě přemyslil? Jak to je naš vůsledžu? Sým si tuto prášenje po matury stajú. Lada ja do Biblie, namakach stučku při psvoch Salomonie. Tam stej na cečím stavě, spomínaj na knieza na šitkých svojich půčach, tak von če pravé povědče. Ale što to netka za môj půč, za môj rozpůč ríka? Viem ja netko tak, jak dále ponže? Skrutko prajenje, nie, toko što tam tyž nestej. Ale tam stej nešto druho, što ještě hisče viele vážnejše, a što ješ dále pomo. Ja neviem, kajki půč ty bju volič, ale viem, zobou mi pravé půč pokaza. Dziś so ja jenoś na nio spuszczu.
1: Dobraj Lukáš Maja ze Münstera, wynadał ku a zamówitości samskiego wosadnego zjazka.